0: nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Hit Radio 90. This ain't no disco.

devadesátky. Non-stop! Hit Rádio 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Legenda na 90. Chviličku před 7 hodinou ráno. Tohle byly Bee Gees a Paying the Price of Love. Máme úterý 28. července, pochopitelně, a teď pro vás máme i aktuální dopravu. Jak to jede?
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Zpozorněte v Chrástu na Plzeňsku. Na železničním přejezdu nefunguje výstražné zařízení a normálně tam projíždí vlaky. Nehodu dvou aut šetří policie na trase mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí na úrovni Slatiny. Blokovaný je jeden jízdní pruh, zasahují tam záchranné složky. Na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem se tvoří v obou směrech kolony kvůli dopravnímu omezení a se zdržením počítejte také na D1 u Ostravy. Kvůli dopravnímu omezení budete popojíždět mezi exity 354 Rudná až 361 Místecká ve směru na Polsko zhruba 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
8: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík. Fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Sluníčko a letní teploty, ve zkratce takové bude počasí na úterý 28. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty od 25 až do 30 stupňů. Krapet chladněji budete mít jenom na severu Moravy.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Prázdninový režim, tábory střídají turnusy, teď mi dokonce někdo vyprávěl, že poslal děcka na tábor, kde mají normálně krále a královnu, jakožto vedoucí. Takže k ním právě teď posílám tady u nás na Hit Radio 90 i dva prince, aby to měli kompletní. No a vám všem navíc těsně před 7 hodinou i přání dobrého rána.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Myslím, že na podzim na vás bude Lucie Bílá koukat doslova do písmene z každého rohu. Abyste rozuměli, ve svém divadle v centru Prahy chystá muzikál Obyčejná holka, kde si taky sama zahraje. Pozor, dokonce dvojroli. No a současně s tím vším vyráží i na turné po českých halách. Od Chomutova vlastně až po Ostravu. A 24. října bude potom grand finále, dokonce v pražské státní opeře. Takže držím palce, páč bude mít Lucie, jak bych to nazval, takový vlastně, no možná takový koncertní podzimní fičák. A u nás na 90. se o takový fičák dnešní ranní úterní postarají Joe Cocker anebo i Pet Shop Boys. A to už za chvilku.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření, našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový Ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Ten jeho chraplák, ten je legendární dodnes a docela jsem tedy dumal nad tím, který ze současných zpěváků má takový podobný poklad ve svém hrdle, jako mýval kdysi dávno Joe Cocker. No a napadnul mě třeba takový Teddy Swims, jinak hvězda nedávných Colors a určitě umělec, kterému se u nás natolik zalíbilo, že za 3/4 roku ho tady máme znova. Akorát tedy, že Ostravu tentokrát vymění za pražskou O2 arénu a to v půlce března 2027. Je to pravda docela daleko, já vím, ale aspoň se má člověk zase na co těšit. Pokračujeme právě teď diskotékou od skupiny Pet Shop Boys, chviličku před 7:30. Tak tedy dobré ráno ve společnosti Hit Rádia 90.

0: vámi Hit Radio 90 i v úterý po ránu. No a když si právě teď představíte, že není úterní ráno, ale středa večer, tak si můžete představovat zároveň, že jsme uprostřed prázdnin roku 1992, kam se právě zítra večer vypravíme, a to v dalším vydání Hit Parády Eurochart Hot 100. A hlavně si tedy zahrajeme a pustíme nejlepší desítku evropské singlové hitparády právě před 34 lety. Tak vás čeká třeba Prince, a to v plné funky síle. K tomu Guns N' Roses a nebo třeba Erasure, co překopali slavné songy, snad ještě slavnější aby. No a k tomu si taky něco málo povíme, jakým byli tenkrát Benny a Björn vděčný vlastně až za dva rohy. Tak zítra večer o 6 právě tady na Hit Radio 90. Budu se těšit.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertasplus.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Klídek a pohoda na luxusní jachtě ve Francii. Tak to je léto, to jsou prázdniny Eltona Johna, který právě teď zavítal i k nám na Hit Radio 90. Za chviličku už přehled aktuálních zpráv, no a pokračujeme taky infem z českých silnic a dálnic.
1: Doprava. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Snížit rychlost doporučujeme na D1 u Velkého Meziříčí. Na 147. kilometru ve směru do Brna se stala nehoda. Bouralo se také mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi u Hladova. Osobní auto s kamionem blokuje jeden pruh, zdržíte se v koloně. A se zdržením počítejte také na D1 u Ostravy. Kvůli dopravnímu omezení budete popojíždět mezi exity 354 Rudná až 361 Místecká ve směru na Polsko zhruba 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda. S plánem kabinetu poté vyslovila souhlas rodina. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů lidí. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už teď šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženské superligy.
2: Počasí. Dneska si užijete typické letní počasí i letní teploty. Sluníčko, jasno nebo maximálně skoro jasno. Bude i maličko foukat, to je pravda, ale to asi bude velmi příjemný. Při teplotách 25 až maximálně 30 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Doktor Albán už dávno nenasazuje plomby, ale sází své slavné 90kové hity. Za pár měsíců, třeba na koncertech v Polsku anebo i v Německu, tak můžete pro mě za mě vyrazit. No a jestli se vám třeba nikam nechce, je to na vás daleko, tak vám právě teď aspoň tady u nás na 90ce posílám jeho nejslavnější hit It's My Life. A to chvilku před 8 hodinou. Michal i dneska s vámi, tak dobré ráno.
0: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Jednovaječná dvojčata a takový hodně specifický mix popu, folku a punku ve skotském slangu dokonce. No a na Hit Radio 90 kapela Proclaimers a jejich největší hit I'm Gonna Be 500 Miles. To je geniální záležitost. Mimochodem, tahle píseň se v 90 hrála hlavně díky tomu, že byla součástí soundtracku k filmu Benny and June s tehdy ještě hodně mladičkým Johnny Deppem v hlavní roli. A mimochodem, oba dva bráchové dodnes tvrdí, že tahle jedna jediná píseň jim dneska v pohodě platí všechny složenky, účty a všechny faktury. Ono asi opravdu stačí napsat jeden obrovský velký hit a jste zvaně za vodou. No, že já blbec se tenkrát líp neučil ty noty v té lidušce, ale dneska už je pozdě. No, Queenie nebo R.E.M., ti na tom byli podstatně lépe a budou tady u nás pokračovat za chvilku na Hit Radio 90. Stačí vydržet.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Černá krabička, skupina Black Box a jejich Ride on Time, dokonce i s hlasem zpěvačky Heather Small, která se později proslavila s jinou skupinou, a sice M People. Ženou se k nám tropy, to jste pravděpodobně už zaregistrovali, že na víkend jsou hlášeny teploty těsně pod 40 stupni, takže už si pomalu začínejte hledat nějaká místečka ve stínu, jinak vás to pravděpodobně asi sežehne. Já už jsem si třeba nakoupil nanuky do zásoby, člověk má být totiž připravený a já jakože jsem připravený. No a od síla bych tady měl právě teď jeho Polibky z růží. Takže velká romantika, chviličku před 8:30 u nás na Hit Radio 90. No a v těch vedrech se aspoň člověk nebude muset tolik přikrývat v té posteli plný růží.

0: Byly dva, takže pokud správně počítám 20 prstů, pokud tedy nepočítám ty prsty u nohy, no a tak se jednoduše pojmenovali 20 Fingers. A vlastně už od začátku provokovali velmi explicitními texty, které odkazovaly vlastně na všecko spojené se sexem. Ať už to byla třeba velikost penisů, anebo tahle polouchylárna nazvaná Likit. Faktem ale tedy je, že tahle ta témata hodně táhnou, vlastně i dneska, a i tohle byla velká diskotéka. Tak to volí z ní. No nic, otočíme stránku. O víkendu u nás na Festiáku, to si možná ještě pamatujete, možná jste tam taky byli. No a za chvilku to rozbalej i u nás na Hit Rádiu 90. Takže čekejte Roxette.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Toto je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: hlavně nemíchat. Bondovka od Tiny Turner právě teď na Hit Radio 90 GoldenEye. No a za chvilku další 90, vlastně hnedka po aktuální dopravě.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. A osobní auto s nákladním se srazilo na okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Kolona je tam na půl hodiny a provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Na 147. kilometru ve směru do Brna se stala nehoda a D1 dělá problémy také u Ostravy. Kvůli dopravnímu omezení budete popojíždět mezi exity 354 Rudná až 361 Místecká ve směru na Polsko 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, mějte krásný den.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
6: Tak to kecáš.
7: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
6: A co na to jeho holka?
7: Našla si jinýho, ten má malej.
6: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Léto, prázdniny, sluníčko, teploty 25 až 30 stupňů, až plhá to nahoru vážení. Až plhat to bude, zítra až 33 a v pátek a o víkendu dokonce až 39 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: DJ Bobo chytnul příležitost takzvaně za pačesy a s devadesátkovou vlnou se rozjel po Evropě se svýma devadesátkovýma šlágrama. V polovině října dorazí do Ostravy, o pár dní později se ukáže i v Bratislavě, tak snad tam všichni everybody protančíte střevíce. No a ostatně tančit můžete i teď chvilku před devátou. Boba vám teď posílám jeho everybody a to pro lepší úterní den. Tak hezké dopoledne.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Bobo a ze Švajců byla i tahle zpěvačka. Kiša si říkávala na konci 90. a tohle byl její největší hit nazvaný jednoduše Why. Kdybyste náhodou měli teď odvolený chviličku, třeba půl hodiny, 40 minut a chtěli jste se vrátit zpátky do 90. let, tak vyzkoušejte jeden z 11 dílů našeho ryze 90-kového podcastu Vypalovačka. Na výběr máte třeba smrt Kurta Cobaina, fenomény Britpop nebo Eurodance, řeč padla dokonce o králi popu anebo královně popu, prostě 90ky plus minus v půl hodině. Buď na všech podcastových platformách, tam tedy, kde jste zvyklí poslouchat své oblíbené podcasty, anebo jednoduše na hitradio90.cz.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tohle je tedy velká škoda, že se kluci ze skupiny East 17 už někdy před lety strašně pohádali. A i dneska jsou jejich vztahy takzvaně na bodě mrazu. No a tak jediným původním členem pod značkou East 17 je Terry, pokud si ho vybavíte, který bývalou slávu skupiny udržuje takzvaně při životě. Zatímco třeba Tony, který napsal většinu jejich největších hitů, žije dneska s Tantiem a autorských práv, což mu tedy vrchovatě stačí na velmi kvalitní život. Už jsme to tady ostatně dneska jednou probírali a řešili, takže vlastně další podobný případ. Jsme Hit Radio 90 a hrajeme vám 90 nonstop. Tohle jsou ku příkladu Modern Talking v remixu z 98. roku.

0: Zajímavý, že zatímco u nás v Evropě měli Ace of Base megahit nazvaný Life is a Flower, jinak nejhranější song v rádích v 98. mimochodem, tak v Americe tam museli kompletně přepsat celý text, aby to prý zapadlo více do té americké nálady. Takže až náhodou někde natrefíte na song, který se jmenuje Whenever You're Near Me, tak je to vlastně nemlich to samý, co Life is a Flower, jenom tedy pro americké potřeby. Markéta, ta se o vás bude starat ještě před 10. dopolední, no a ode mne do té doby třeba No Doubt, Aerosmith a hlavně přání pěkného úterý.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Úterní desátá, protřete oči, je tu už pár hodin nový den a přinese zase spoustu zážitků a zajímavých konverzací. Nejčastěji už si měl dovolenou. Já ne, jsem tady s vámi, jsem Markéta Rachmanová, hezký den.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka katáhnout delfína.
10: Tak co, Klára?
11: Kámo, vadí, že je malej.
10: Malej? A řešíš to nějak?
11: Ne, na to je moc malej.
10: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledávky.cz.
0: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Když před 5 lety Nick Cayman zemřel na rakovinu kostní dřeně, tak mezi muzikanty a hudebními novináři to tenkrát zvedlo. Takovou tu momentální vlnu podpory a medializace způsobila, že lidi chodili víc darovat kostní dřeň. Protože tohle je nemoc, která bohužel přináší ještě spoustu mrzení mezi lidma. Tak kdybyste třeba chtěli zjistit, jak to funguje u nás, a třeba jste ještě nikdy nic podobného neabsolvovali, tak darujživot.cz. Tam je to všechno podepsané dokonale a hlavně to dost bourá mýty o tom, že darování kostní dřeně bolí. Dál vás ladí Hit Radio 90. Hezký den.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Jsme autoškola. Jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezký úterý, 28. červenec. Je super, že jste si jako parťáka na léto naladili Hit Radio 90. Já můžu zcela upřímně říct, že tady žádná rodinná ponorka nehrozí. Markéta Rachmanová s vámi, ahoj.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
5: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
7: Příze látky tvoření našeho života koření.
5: Pro háčkování.cz.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho, ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Je zvláštní, jak některé hity i přes 30 let starý chytí tu druhou vlnu nebo druhou mízu a jsou populární i u generací, které ještě dávno neexistovaly. To je i případ Rozaly, která se pořád stává in díky sportovním přenosům na ledě nebo na trávníku. Samozřejmě ne na tom tenisovým. Tam naštěstí pořád platí hudební ticho. Teď Ariem.

0: Hit Radio 90.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
4: Jsme Autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
5: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po Zooparku Zelčín.
4: Jak jsou ty trampolíny velké?
5: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v Zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
4: Jsou trampolíny placené?
5: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
4: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Hrajeme vám 90ky nonstop.
7: Dáváte si hit rádio 90. Markéta Rachmanová přeje krásný odpoledne. Co byste řekli na 90kový dezerty? A nemyslím žloutkový věnečky nebo punčák, ale ty nejlepší 90kový hity. Dobrou chuť.
6: Markéta Rachmanová. Hit rádio 90.

0: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na to, že na Spotify najdeme ledacos, už jsme si za ty roky týhle platformy zvykli. My jsme dali dokupy třeba všechny 90-kový hity, které se objevily ve filmu. Ten speciální pleják najdete pod označením 90-ky v kině. A budete se divit, co všechno je filmový hit. Můžete to třeba udělat jako bojovku na dovolený a spojit to s nějakou hádankovou soutěží. Hezký odpoledne, tady je Hit Radio 90.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky,
1: ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Kung Pao, Švej Žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární Čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
4: Ta Čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme autoškola. Jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky non-stop.
1: Krásný úterní odpoledne, posloucháte Hit Radio 90, je na čase to tady zase rozehrát a ideálně nezastavovat. Ať vám to dobře hraje, Markéta Rachmanová s vámi.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.
2: Senti. Allora.

0: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
3: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
2: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
3: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
4: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
2: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
3: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hrajeme 90 non-stop a víme, že jsme v tom nejlepší. Ono totiž hodně rádi vytáhneme z té zaprášené krabice diamanty a perly a nebojíme se je vynést opět na svět. Skvělej princ a zase smutek nad tím, že už nic novýho tenhle geniální muzikant nenapíše. Pěkný odpoledne, teď už Goo Goo Dolls.

0: Radio 90.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
0: Devadesátky.
6: You got that something.
0: Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky.
6: Really, really, really wanna zig a zig.
0: Hit Radio Devadesátka.

0: Dosáhli jsme naprostého vnitřního klidu, to byla Nirvana na Hitrádiu 90, naprosto klidný Válač se s vámi vítá, přeje krásné úterní odpoledne, no a rovnou přizvuji Lucii.
1: Doprava. V Praze v Bobeneckém tunelu ve směru na Smíchov došlo k nehodě osobního auta s dodávkou. Neprůjezdný je pravý pruh, kolona je dlouhá asi 1 kilometr. Silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh dálnice D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. Mezi stým 47. a stým 51. kilometrem probíhá oprava cementobetonových desek. V koloně od stého 44. kilometru řidiči popůjíždí asi 20 minut. A zdržíte se i na dálnici D2. Na 3. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě dvou osobních aut a blokují pravý pruh. Kolona má téměř 4 kilometry.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Kámo, já už to nevydržím.
13: Kámo, ten je velký.
12: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
13: Dík. Fakt, kámoš.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska polojasno až jasno, přechodně oblačno, beze srážek a s nejvyššími teplotami 23 až 30 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, akorát o něco teplejší. Jasno až skoro jasno, pršet nebude. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní mezi 28 a 33. Na jihu Moravy může být až 35.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Máte rádi trnkové knedlíky? Dneska bylo spuštěno přihlašování do tradiční soutěže na vizovickém trnkobraní za necelý měsíc. No a kolik jich tak dáváte běžně? 5? 8? No tak zhruba 20krát by to chtělo, no. My to tady zvládáme i bez rekordu, i když teda Madonna jich taky několik drží.
0: Hit Radio 90 a i

0: Hrajeme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Vzhledem k tomu, že Robert Kory a PBH letos jezdí s Lucí, tak si vanastovky dávají koncertní pauzu. Ale nakonec to vyšlo tak, že přeci jenom letos někde vystoupí, a to konkrétně 12. září na dnech města Kladna. Asi proto, že o 2 hodiny po nich přijde na pódium právě Lucie. No, škoda, že to takhle nedělali na víc festiácích letos, že jo? Za chvíli na celý Imbrulia na Hit Rádiu 90.
1: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. 5-hvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. 2 trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

jsme teď měli na Hitrádiu 90, jel teď v létě do Chorvatska. Akorát ne k moři, nýbrž do Záhřebu, otestovat, jak se jezdí v elektrickém hyperautě, které dokáže zrychlit z 0 na 100 za méně než 2 vteřiny. Jinak Will taky natáčí nový film, který by pak měl jít rovnou na streamovací službu, ne do kin, kam teda už moc neláká po té facce na Oscarech. Kdo nás ale hodně láká, tvoří dál skvělou hudbu a občas koncertuje, je Belinda Carlisle, kterou si teď dáme na Hitrádiu 90. Hey!

0: Oasis Don't Look Back in Anger přijde do našich kin 10. září. Jeho scénáristy Stevena Knighta, tvůrce Peaky Blinders a od režisérů, co se proslavili dokumentem o rivalech Oasis, kapele Blur. Těšíme se, no ale ještě dřív se těšíme na další 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje, a dneska tím pojítkem budou ti, co už mezi námi nejsou.
1: 3 hity, 3 události, 3 návraty. 3 ve 3. Každý den ve 3 hodiny. Na Hit Radio 90.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

probably dying for a chance just to touch your hand.

0: Simply Red právě teď na Hit Radio 90 nabídli Something Got Me Started. Za chvíli jsou tady 3 ve 3, ale ještě předtím Lucie a aktuální informace z dopravy.
1: Doprava. Na dálnici D2 na 4,5 kilometru ve směru do Brna bouralo nákladní auto s dodávkou. Dálnice je dočasně uzavřená. Kolona se tvoří od 6. kilometru a poslední volný sjezd je exit Blučina. Na Pražském okruhu směrem od dálnice D1 k letišti počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od sjezdu na Vestec po odbočku na Ořech. Provoz v tunelech Cholupice a Lochkov je blokově odbavován. A silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh dálnice D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. Mezi stým 47. a stým 51. kilometrem probíhá oprava cemento-betonových desek. V koloně od stého 44. kilometru řidiči popojíždí asi 20 minut.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I zítra bude podobně jako dnes, převážně jasno až skoro jasno a beze srážek, nejnižší noční teploty mezi 15 a 11, nejvyšší denní 28 až 33, na jižní Moravě až 35.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: V neděli, tedy předevčírem, to byly už 3 roky od úmrtí Sinead O'Connor. Dneska je to 5 let, co nás opustil Dusty Hill ze ZZ Top. A taky 276 let od smrti Johanna Sebastiana Bacha. Sinead si připomeneme největším hitem, Dustyho jiným skvělým coverem, který udělali ZZ Top. No a hned na úvod dnešních 3 ve 3 si poslechneme, jak Sweetbox do svého hitu zakomponovali Bacha.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: No, je to víc než 7 hours and 15 days. Předevčírem to byly už 3 roky, co nás opustila Sinead O'Connor, dospívávající teď na Hit Radio 90, Nothing Compares to You. Dneska je to 5 let od úmrtí Dustyho Hilla z kapely ZZ Top, která nám předtím nabídla Viva Las Vegas, no a dnes je taky výročí smrti Johanna Sebastiana Bacha, bez jehož Air na struně G by Sweetbox neudělali Everything's Gonna Be Alright. To byly dnešní 3 ve 3, zítra budou Eurochartové.
1: 3 ve 3. Na Hit Radio 90.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: 90 jsou zpátky.
10: Hit Radio 90. 90.

0: you say, thank you, to whatever we do. For now, we'll make a vow to just keep it in the closet.
1: Dnešní 3 ve 3 jsme si připomínali umělce, které už bohužel nejsou mezi námi. No a za měsíc si připomeneme nedožité 68. narozeniny krále popu, který nám teď na Hit Rádiu 90 nabízí In The Closet. Mimochodem, Michaela Jacksona si připomínáme i v jednom z dílů našeho podcastu o fenoménech 90. let, nazvaném Vypalovačka, který má teď letní pauzu, ale všech 11 natočených a pravidelně zveřejňovaných dílů, tedy včetně toho o Michaelovi Jacksonovi, si můžete poslechnout na podcastových platformách, anebo třeba taky na našich stránkách hitradio90.cz. Tak když tak učiňte, napište nám, jak se vám líbil ten díl o Michaelovi Jacksonovi. Ale teď si společně taky poslechneme jeden z vůbec těch největších hitů 90. let, který jsme tady u nás v Česku hodně milovali, ale ještě víc ho milovali ve Švédsku, odkud jsou One More Time. Tady je Highland.

0: Ve stejném roce jako dneska už jednou zmiňovaná Sinead O'Connor. Nás bohužel opustila i Tina Turner, bylo to 24. května roku 2023. Teď jsme si ten její jedinečný hlas připomněli hitem Way of the World na Hitrádu 90. Za chvíli už Celine Dion.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byly Boyzone a No Matter What, no a vzhledem k tomu, že Hit Radio 90 posloucháte i na cestách, tak tady jsou důležité informace od Lucie.
1: Doprava. Na dálnici D2 na 4,5 kilometru ve směru do Brna bouralo nákladní auto s dodávkou. Dálnice je průjezdná pouze jedním pruhem, počítejte tam s kolonou. V Praze v Cínovecké ulici směrem do centra u sjezdu na Ďáblice havarovalo osobní auto s nákladním. Tady se vytvořila přerušovaná kolona. A silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh dálnice D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. A to mezi stým 47. a stým 51. kilometrem. Probíhá tam oprava silnice. Projíždí se jedním pruhem. V koloně od stého 37. kilometru popojíždí řidiči asi 30 minut.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
0: Počasí. I zítra tady ve středu bude v Česku jasno až skoro jasno, beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami mezi 15 a 11 stupni a s nejvyššími denními 28 až 33, na jižní Moravě až 35.
11: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Zhruba před hodinou jsme si připomínali ty, kteří nás opustili 28. července, no a teď je před námi jeden, co zemřel 28. září. V roce 2022 jsme přišli o Coolia a teď si dáme jeho největší hit z Nebezpečných myšlenek.
11: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: To, co právě teď doznělo na Hitrádiu 90, byla Oscarová píseň z 90-kového filmového fenoménu Lví král, ale už jste viděli Nolanovu Odysseu, jo? O víkendu na Twitteru, tady na síti X, kam někdo uložil docela kvalitní verzi a než byl účet pozastaven, tak to viděli 2 miliony lidí. No, viděli. Proti tomu, co se promítá v IMAXu, to teda byla bída a žádný velký zážitek z toho teda být nemohl. Za to teda ty následky pro toho, kdo to tam dal, budou velké.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
5: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
4: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
5: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
6: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
4: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Tak to kecáš.
11: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
10: A co na to jeho holka?
11: Našla si jinýho, ten má malej.
10: No jo, zlatej malej.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Odyssea už v kinech je, v tomto týdnu dorazí nový Spider-Man, ale ještě 2 měsíce si budeme muset počkat na nejnovější film Toma Cruise, Digger, od režiséra Birdmana a Revenanta, za nichž oba získal Oscary, Alejandra González Iñárritua. Čeká se i další Oscarová šance pro Tomíka. No a Secret Garden Bruce Springsteena, což právě teď doznívá na Hitrádiu 90, se objevilo ve filmu, který Tomu Cruiseovi přinesl tu zatím poslední nominaci na Oscara za výkon v hlavní roli. Jerry Maguire. No tak snad se to fakt povede znovu právě za toho Digra. Zpěvačka Dion Ferris teď bude na Hitrádiu 90 tvrdit, že už to ví.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Naštěji už tam budem.
2: Přestaň. Štěji mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
5: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
4: Příze látky tvoření našeho života koření.
5: Pro háčkování.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní Prosecco s ležerním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tohle bylo pro všechny, co jsou teď taky na nějaké piknikové dece se zmrzlinou v ruce, jako zpívali Roxette v hitu June Afternoon. Jen užívejte, jsme rádi, že jste při tom, zítra DM 90. No a teď něco taky pro ty, co někam musí.
1: Doprava. V Praze v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu stojí porouchané auto v pravém pruhu. Připravte se tam na delší zdržení. Dopravní omezení na pražském okruhu u Slivence komplikuje provoz v obou směrech. V úseku mezi 16. a 18. kilometrem se projíždí ve zúžených pruzích. Zdržíte se tam asi 15 minut. A asi se 40 minutami navíc počítejte na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. V úseku mezi tým 47. a tým 51. kilometrem probíhá oprava silnice. Projíždí se jedním pruhem. Kolona začíná na tém 37. kilometru.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin. Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I ve středu by mělo být jasno až skoro jasno, bez srážek, nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 28 až 33, na jižní Moravě až 35.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Zhruba za půl hodiny nás čeká naše další pravidelnost na Hitrádiu 90, kterou si připomínáme někdejší začátek prvního hlavního představení v našich kinech. Filmový hit v půl šesté. Ale to neznamená, že tu hodinu nemůžeme odstartovat jiným filmovým hitem z velmi nebezpečných známostí.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90.

0: Tohle byl Lou Begana, Hit Radio 90, za chvíli John Bon Jovi, který se nedávno vrátil na pódia po čtyřleté pauze kvůli operaci hlasivek, ale bohužel musel před několika dny ukončit koncert Madison Square Garden, protože se během něj necítil dobře, nemohli za to ty hlasivky, ale zánět nosních dutin. Všem, co byli v hledišti, ale slíbil, že zařídí nějakým způsobem náhradní termín a ať si ty vstupenky nechají. Za chvíli ho uslyšíme v plné síle v nahrávce Always na Hit Radio 90.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

Hit Radio 90, skvělá Meredith Brooks s výbornou písničkou Bitch. Přesně v 17.30. No a dneska je to taky přesně 32 let od české kinopremiéry filmu Ace Ventura Zvířecí detektiv a jednu z nejlepších scén této průlomové komedie Jima Carreyho doprovází skvělá verze písně The Crying Game, kterou pro stejnojmenný film Hra na pláč nahrál Boy George za pomocí Pet Shop Boys. A tak si právě teď dáme jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hitrádiu 90. Boy George a Pet Shop Boys ho nahráli pro film Hra na pláč. Ale objevilo se to taky v komedii Ace Ventura Zvířecí detektiv v průlomovém filmu Jima Carreyho. A ta měla českou kinopremiéru právě v tento den, 28. července v roce 1994. A teď má pro nás Lucie něco aktuálního. Doprava.
1: Na Pražském okruhu na 14. kilometru v Lochkovském tunelu směrem na letiště bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení v koloně. Po nehodě tří osobních aut je už dálnice D5 na prvním kilometru ve směru do Prahy průjezdná jedním pruhem. Přesto tam počítejte s kolonou od 5. kilometru a zdržením okolo 40 minut. A asi 40 minut se také zdrží řidiči na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. V úseku mezi s tím 47. a s tím 51. kilometrem probíhá oprava silnice. Projíždí se tam jedním pruhem. Kolona začíná na stém 37. kilometru.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.

0: Smart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Rádio 90. 90.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou?

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Havířově Šumbarku za 1 670 000 korun, zemědělská usedlost v Obrataně u Pelhřimova za 1 300 000, rodinný dům v Budyni nad Ohří za 4 397 660 korun, pozemek k bydlení v Jihlávce u Jihlavy za 1 279 000 a zahrada v Letohradu u Ústí nad Orlicí za 795 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření, našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.
11: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

non-stop! Hit Radio 90.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hitradio 90. 90 non-stop.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
2: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
1: Počkejte, kůň? Ukachen?
2: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
1: Tak moment, kůň nebo žába?
2: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
1: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
2: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
1: Co? To?
2: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
1: Do reprezentace? Jako za národák?
2: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
1: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Hit Radio 90.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.